0: radši skoro pálí. Mou zmrzlinu všichni chválí, ať jsou velcí nebo malí. Jahodová, vanilková, citrónová, taledová. Děti, kluci, holky, tetky, dejte sobě do trumpetky.
1: Rohlíky jak půl měsíce, housky jako slunečnice, chleba jako celé slunce. Propečené, jak se sluší. Všechno tu mám v jedné nůši. Právě čerstvé na mou duši. Rozprodat všechno.

0: tady ještě brouká.
1: Tenhle cvoček nás tu ruší.
0: Rošťárna mu skočí kouká.
2: Co pak tohle kose sluší?
0: Hele, na ně utři nosy, jak své nosy vzhůru nosí.
1: A ten malý usmrkanec myslí, že je tohle tanec.
2: Ale věru, je to skrček. Hlas má sotva jako cvrček.
0: A tenhle ten králšek písklad bude nám tu ještě vřískat.
1: Dám vás, uličníci, sebrat.
2: Opovažte se mi žebrat.
3: Ale páni, my neměli ani zdání.
1: Ani muk a tisíc hromů, ale rychle běžte domů.
3: Ale páni, my neměli ani zdání.
1: Mlč a koukej, ať jste v prachu.
2: Mají gatě plné strachu.

těch běda. Už tu není ten zlý děda. Mně se tolik očka klíží. Už se stíny stínům blíží. Noc tu bude v okamžiku. Noc je plná trpaslíků. Počkáme tu do svítání. Snad potkáme bílou paní. Sedneme si na lavičku. Podrž se mne za ručičku.

0: Pes! Staňte, děti! Raz, dva, tři! Dlouho spát se nepatří. Máme plné ruce práce dnes.
1: Aninka probouzí Pepíčka.
2: Dobrý tro, Pepíčku.
3: Pepíček probouzí Aničku.
4: Dobrý tro, malička.
5: Ulice celička, koupe se v sluníčku.

nevíme, školní dítka oslovíme. V úzkých jsou dva kamarádi, potřebují pomoci. Potěšit by chtěli rádi svou maminku v nemoci. Aby mohli koupit mlíčko své mamince na kafičko, musí jako

0: se, milá Aničko. Tohle je naše, všecičko.
1: Počkejte na nás, maličko. Jen dojdem mámě pro mlíčko.
2: Wow, wow.
3: Yeah.